0: Správně, jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, co si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali

0: je najkrajšia mačka v meste. A povedal si mi všetko?
1: Mňau, nie. Nie, ešte nie. Na veži som Frederiku pôboskal na ňu

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: a jsem v tom.
1: Rádio Junior. Můj svět fantázie.
2: Rádio Junior. Můj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jána Milčáka o oslíkovi.

0: 20 tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co, fa sole?
1: A máme tu inzerát. Edvard Hall, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...